0: se bude zvyšovat a jediné, co po vás budou chtít, aby se z vás stal sluha. A to už jsem za komunismu zažil, jak to vypadá, když člověk je někomu podřízen a nemůže si některé věci dovolit, nemůže svobodně žít a po druhé to zažít nechci.
1: 这一次访台最后一天，正好遇到64件30期周年。韦德奇在回应捷克媒体提问时表示，行程安排与65无关，但他会与台湾人一起纪念受害者，因为此事更让人意识到自由的价值。至于台湾与捷克如何一起捍卫民主的问题，韦德奇认为双方应持续透过更多交流，增进在安全、竞争力、原物料供应多样化等三个领域方面的合作。 台捷之间也能互相学习，并共同维护国际秩序。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 这里是中央广播电台台湾之音。